0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 10.
3: Più o meno.
4: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
5: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
4: Perché fa figo.
5: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
4: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
5: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
4: 6023, tre città, una sola voce.
0: Radio 6023.
6: Toda gioia, toda bellezza.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
9: Di cosa si occupa la vostra associazione?
8: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
9: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
8: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
9: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
8: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
10: Evropská unie v posledních letech zaznamenala rekordní počty žádostí o azyl. Jen za první polovinu roku 2024 podalo žádost přes 513 tisíc osob. Výraznou část z nich, celou třetinu, tvořily ženy a dívky. Má ale pohlaví žadatele na azylový proces nějaký vliv?
11: Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. Tématem dnešní epizody je genderový rozměr žádostí o azyl v EU.
10: Pojďme se nejdříve podívat na základní souvislosti. V kontextu mezinárodního práva se azyl řídí především Ženevskou úmluvou o uprchlících z roku 1951. Ta definuje uprchlíka jako osobu, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy z pronásledování z důvodů, jako je rasa, náboženství nebo národnost, příslušnost k určité společenské vrstvě nebo i zastávání určitých politických názorů. Hledisko genderu v definici chybí, což dělá uznávání práv žen v mezinárodním uprchlickém právu problematické. Přesto představuje Ženevská úmluva jako taková spolu s úmluvou o odstranění všech forem diskriminace žen a Istanbulskou úmluvou pevný mezinárodně právní rámec obrany a ochrany práv žen a dívek. A jak zohledňuje gender v azylovém řízení Evropská unie?
11: Evropská unie se vždy aktivně zasazovala o rovnost žen a mužů a bojovala proti diskriminaci na základě pohlaví a genderu. Vytvořila společný evropský azylový systém, postavený na právních normách, jež hledisko rovnosti pohlaví zohledňují. Patří mezi ně mimo jiné směrnice o podmínkách přiznání azylu, směrnice o azylovém řízení a směrnice o podmínkách přijímání žadatelů o azyl. Ty všechny zaručují zvláštní ochranu zranitelným osobám, tedy i ženám a dětem, a stanoví, nejen, že řízení s lidmi žádajícími o azyl musí brát v potaz rovnost pohlaví, ale také, že rozhovory s nimi musí probíhat v podmínkách, jež jim umožní mluvit o pronásledování kvůli jejich genderové příslušnosti. Nesmí se jich proto účastnit rodinní příslušníci. Žadatelé, respektive žadatelky, si mohou vyžádat, aby pohovor vedla osoba stejného pohlaví. A posuzovatelé žádostí by měli být patřičně vyškolení v genderových otázkách nebo mít možnost obrátit se na odborníka. Veškerá řízení, při nichž se uplatňuje koncepce bezpečné třetí země či bezpečné země původu, musí brát ohled na to, že otázka pronásledování kvůli genderové příslušnosti je velmi komplexní. Mnoho osob může potřebovat zvláštní zacházení. Nejen proto, že byly vystaveny psychickému, fyzickému nebo sexuálnímu násilí, byly znásilněny nebo mučeny, ale i z důvodu, jako je jejich věk, postižení či nemoc. Takovým osobám by měla být poskytnuta pomoc a také čas, aby svůj nárok vysvětlili.
10: Důležitou roli v prosazení genderových aspektů v azylovém právu EU sehrál Soudní dvůr Evropské unie. Rozhodl například, že genderově podmíněné násilí zakládá nárok na udělení azylu a doplňkovou ochranu. Ženy, kterým hrozí pronásledování kvůli pohlaví, tak podle práva EU mohou žádat ochranu. To je obrovský krok vpřed, protože nejrůznější průzkumy ukazují, že v rozhodnutí opustit svou zemi hraje pohlaví významnou roli. Důvody, které vedou k migraci muže, nemusí být stejné jako důvody žen. Ženy ze své domovské země často utíkají kvůli nuceným sňatkům, domácímu násilí, znásilnění a dalším formám genderově podmíněného násilí. Týká se to zejména zemí, jako je Afghánistán, Bangladéš nebo Somálsko. V říjnu 2024 Soudní dvůr rozhodl, že systematická diskriminace afgánských žen ze strany Talibánu je formou perzekuce. Orgány v unijních zemích proto nemusí rozhodovat, zda afgánské ženě nebo dívce hrozí pronásledování, pokud se vrátí do své země. Přísné omezování ženských práv a svobod talibanským režimem je totiž všeobecně známé. Jinými slovy, vnitrostátní orgány nemusí takové žádosti posuzovat jednotlivě. Ovšem také mohou. Například Rakousko a Lucembursko již oznámili, že budou žádosti afgánských žen o azyl posuzovat individuálně i nadále.
11: Vezměme si ještě jeden příklad. V červnu 2024 Evropský soudní dvůr rozhodoval v případu dvou iráckých dívek, které v té době již 5 let žily v Nizozemsku a přijali tzv. Západní způsob života. S ním se pojí i víra v rovnost pohlaví. Otázkou bylo, jestli z nich tyto životní postoje a emancipovanost dělají příslušnice určité sociální skupiny, která by v jejich původní vlasti mohla čelit pronásledování. Soud nakonec prohlásil, že víra v rovnost žen a mužů skutečně je rysem, který určitou sociální skupinu definuje. Svým rozsudkem tak podtrhnul důležitost rovnosti pohlaví nejen co by základní evropské hodnoty, ale i v kontextu azylového práva. Případ navíc ukázal, že v azylovém procesu je třeba posuzovat i individuální okolnosti a zkušenosti žadatelů.
10: Oba příklady dokládají, že Evropská unie je odhodlaná nelehkou situaci žen a dívek v azylovém řízení řešit. Na tom, aby jejich práva byla plně chráněna a genderové hledisko se ve všech unijních zemích systematicky a čím dál lépe uplatňovalo, však ještě musíme pracovat. Tento podcast pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
1: В средата на април Европейският парламент публикува резултатите от последното проучване на Евробарометър преди европейските избори през юни. Според констатациите, гражданите са притеснени от настоящия геополитически контекст. В този подкаст от поредицата Европа и аз ще научим повече за проучването Евробарометър на парламента от пролетта на 2024 година. Следващите европейски избори ще се проведат от 6 до 9 юни 2024 година. Проучването ни показва, че ясно изразено мнозинство от гражданите възнамеряват да гласуват, за да изберат членовете на Европейския парламент. От предишното проучване миналата есен до сега е нараснал интересът към изборите, както и осведомеността във връзка с датите на тяхното провеждане. 6 от всеки 10 граждани проявиха интерес към предстоящите избори, а над 7 от всеки 10 заявиха, че е вероятно да гласуват. Според проучването, гражданите на Европейския съюз са особено наясно с важността на изборите в настоящия геополитически контекст, като 8 от всеки 10 респонденти са съгласни, че това прави гласуването още по-важно. Резултатите от проучването показват, че гражданите на Европейския съюз желаят парламента да даде приоритет на борбата с бедността и социалното изключване, както и на подкрепата за общественото здраве. Следващите ключови приоритети са подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места, както и отбраната и сигурността на Съюза. С поглед към бъдещето, респондентите поставят отбраната и сигурността като основни приоритети за укрепване на позицията на Европейския съюз в световен мащаб, следвани от енергийните въпроси и продоволствената сигурност. Докато 4 от всеки 10 граждани заявяват, че ролята на Съюза се е увеличила през последните години, 35% смятат, че тя не се е променяла. Почти 3/4 от гражданите заявяват, че действията на Европейския съюз се отразяват на тяхното ежедневие, а 7 от всеки 10 смятат, че страната им извлича полза от членството в Съюза. С наближаването на края на настоящия законодателен мандат, 81% от гражданите имат положително или неутрално мнение за Европейския парламент и мнозинството от хората в Съюза биха искали парламентът да играе по-важна роля. Коментирайки резултатите от проучването, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви: тези избори ще бъдат от основно значение, защото ще решат в каква посока ще поемем. Вие ще имате думата при оформянето на бъдещето на Европа. Гласувайте. Не позволявайте на някой друг да решава вместо вас. Проучването беше проведено през февруари за Европейския парламент от социологическата агенция Вериан. В него са участвали над 26 000 души от 27-те държави от Европейския съюз. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Можете да чуете други подкастове на платформата на радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.